0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Ladíte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Dnešní hudbu podle kalendáře zasvětíme hudbě velkého českého skladatele Leoše Janáčka a především jeho slavné symfonietě. Světová premiéra tohoto díla totiž proběhla v Praze před rovnými stylety 26. června 1926. Dílo provedla Česká filharmonie pod taktovkou legendárního Václava Talicha.

Symfonieta je jedním z posledních děl Leoše Janáčka. Podnětem k jejímu složení byl v roce 1926 chystaný všesokolský slet. Na počátku roku 1926 totiž obdržel Janáček žádost Lidových novin, zda by nenapsal do novin malou zdravici k připravovanému 8. všesokolskému sletu. Skladatel sám Sokol tedy napsal nejprve fanfáry, ale ty se později rozrostly v celou pětivětou skladbu. Janáček si při psaní fanfár připomněl krásné chvíle strávené v roce 1924 v Písku, kde slyšel na kolonádě hrát vojenskou kapelu. Původně také skladbu nazval Vojenská symfonieta, ale později se název zkrátil na pouhou symfonietu. Autor chtěl dle vlastních slov vyjádřit dnešního svobodného člověka, jeho sílu a odvahu.

V hudbě podle kalendáře na Klasik Praha si dnes připomínáme z té výročí premiéry Janáčkova posledního velkého symfonického díla, jeho symfoniety. Ta se, jak už jsem říkala, konala v rámci kulturního programu Sokolského sletu 26. června 1926 v pražském Rudolfinu. Hrála vojenská kapela. V symfonietě je totiž výrazně rozšířena žesťová sekce a také hrála Česká filharmonie, oba orchestry zařízení Václava Talicha, přičemž koncert byl přenášen také rozhlasem. Dílo mělo obrovský úspěch a vzápětí se rozběhlo do celého světa.

Dnes jsme si tedy v hudbě podle kalendáře připomínali premiéru Janáčkovy symfoniety, kterou jsme si dnes poslechli v podání České filharmonie. Tu v nahrávce řídil Jiří Bělohlávek. Symfonieta vznikla v posledním Janáčkově tvůrčím období, které přineslo jeho nejoriginálnější, nejvyzrálejší a světově proslulá orchestrální díla. Vedle symfoniety rapsodii Taras Bulba a také slavnou glagolskou mši, jednu z nejsvébytnějších skladeb světové hudby vůbec, mši napsanou ve staroslověnštině. Janáček v ní s obdivuhodně jasnou vizí dospívá k pradávným kořenům slovanské hudební kultury, a to nejen po stránce ryze hudební, ale také jazykové. Čerpá z cyrilometodějského odkazu, který přetavil v atmosféru, která dýchá syrovou zemitostí člověka, který je spojen s přírodou ve smyslu pohanství. Podivuhodný koncept glagolské mše vytváří zvláštní duchovní napětí už v samotném textu. Spojuje tradici živou a zároveň částečně dohasínající s tradicí starou tak, až působí jako hlas ze samotné podstaty slovanského bytí. Text spojuje společné kořeny evropského západu i východu v symfonické formě. Hlavní téma, vedlejší téma a syntetické provedení. Původ glagolské mše je nejspíše možné hledat ve skladatelově panteismu. V časopise Literární svět se vyjádřil, že glagolskou mši skládal pro víru ve věčný život, ne však na konfesijním základě, nýbrž na morálně neporušitelném, jenž si bere Boha za svědka. A také tkví v Janáčkově panslavismu. Jako u většiny skladatelových pozdních děl i u glagolské mše hraje velkou úlohu milostná inspirace. Jak skladatel psal Kamile Šteslové v dopise z konce prosince roku 1926, měla to být jejich pomyslná svatební mše.

Leoš Janáček dokončil glagolskou mši ve stejném roce jako symfonietu, tedy v roce 1926, a její světová premiéra proběhla v roce následujícím, 5. prosince 1927. Stalo se tak ve výstavním pavilonu, funkcionalistické budově, kterou známe jako součást brněnského multifunkčního komplexu Stadion na Kounicově ulici. Ten disponoval velkým sálem, v němž byly díky brněnské konzervatoři umístěny také varhany, které tam jsou dodnes, mimochodem původně stály v pražském Rudolfinu. Prvního provedení glagolské mše se ujal filharmonický spolek Beseda brněnská a hrál orchestr Národního divadla v Brně. Později Janáček přepracoval střední část Věruju, kterou jsme v našem pořadu slyšeli před malou chvílí, a provedl mnoho změn také v instrumentaci a pěveckých partech. Glagolská mše patří k nejhranějším Janáčkovým dílům. Například v repertoáru České filharmonie je z Janáčkovy tvorby na 3. místě za Tarasem Bulbou a symfonietou. A mnohokrát zazněla i při jiných významných příležitostech. Například hned v prvních 5 ročnících festivalu Pražské jaro byla Českou filharmonií uvedena hned 3krát, v letech 1947 a 1948 pod taktovkou Rafaela Kubelíka a v roce 1950 s Karlem Ančerlem. My jsme si ji dnes připomněli v nové nahrávce, kterou v roce 2014 pro suprafon natočil dirigent Tomáš Netopil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražským filharmonickým sborem s Lukášem Vasilkem a solisty. Tato nahrávka získala pak v zápětí řadu významných ocenění, stala se albem týdne a rovněž i měsíce na Music Web International. No a z této nahrávky teď na závěr dnešního pořadu zazní ještě 2 závěrečné části, Postludium a Intrada.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Posloucháte Klasik Praha.
6: Z archivu osobností.
5: Co poslouchají slavní?

0: Když jsem přemýšlel o tom, že do studia Rádia Klasik Praha zase pozvu svého hosta, který už v tomto pořadu sice byl, ale velmi rád ho tady u mikrofonu vidím, tak jsem ho chtěl pozvat dříve, než se stane ředitelem Pražské konzervatoře. Je jím Ivo Kahánek. Dobrý den, Ivo.
1: Dobrý den.
0: Ale protože v té době jste měl celou řadu rozhovorů v různých médiích, než jste ještě do té funkce nastoupil, to bylo tuším kolem 23. června, jestli se nemýlím.
1: Je to přesně tak.
0: Tak jsem si říkal, trošku počkám a budu si s váma povídat spíš o tom, jak to tam probíhá na Pražské konzervatoři teď. Samozřejmě klavírista Ivo Kahánek, taky docent na Hudební akademii muzických umění. Takže pedagogem už jste byl. Ale co vás přivedlo k tomu vůbec přistoupit na to, že byste mohl dělat ředitele takové důležité významné instituce, jakou je Pražská konzervatoř?
1: Já jsem vždycky latentně toužil přičuchnout i k hudebnímu managementu, ale samozřejmě ta profese klavíristy, zejména v těch letech, kdy člověk je v rozletu a snaží se získat nějakou pozici v hudebním světě, tak samozřejmě ta pozice nebo ta kariéra pianisty je, dá se říct, 24/7, by se dalo říct. Takže já jsem to vlastně nějakou dráhu klavíristickou zahájil zhruba v roce 2004, takže letos jsem 21 let pravidelně neustále na pódiích a po těch 21 letech jsem si říkal, že se tato pozice objevila, tak mě napadlo, že by to možná po těch 21 letech byla ta správná doba udělat i něco jiného, trošku něco vrátit do toho systému, protože já samozřejmě kromě své klavírní dráhy tak se věnuju pedagogice a věnuju se pedagogice vlastně opravdu na všech třech stupních našeho vzdělávání, byť na tom základním jenom prostřednictvím stipendijní akademie Menard, ale přece jenom jsem v kontaktu se základními uměleckými školami, Pražské konzervatoři jsem nějaký maličký úvazek vyučoval už doposud a samozřejmě Pražská HAMU, to bylo zmíněno. Takže mě to lákalo vlastně spojit ten pohled interpreta, pedagoga a člověka, který trošku se snaží vidět do všech těch tří stupňů našeho uměleckého vzdělávání.
0: No a já mám takový pocit, že ve vašich genech jsou nějaké pedagogické záležitosti. Máte pedagogické kořeny, pokud vím?
1: Mám naprosto pedagogické kořeny, vím, a tatínka byla celá rodina, všichni byli pedagogové, byť teda nikdo z nich pedagog hudby, ale to, jak se říká, kantorské střevo jsem doufám podědil.
0: Ale samozřejmě především jste taky klavírista a já jsem zapomněl říci, že tou první skladbou dnešního pořadu byla Beethovenova patetická sonáta. Z ní jsme uvedli třetí větu, sonáta je v c-moll a byla to věta v tempu Allegro. Ale k hudbě se samozřejmě budeme vracet, budete nám nejenom hrát vy, ale vaši další hudební kolegové. Ale když se ještě zastavíme u toho konkurzu, protože předpokládám, že probíhal konkurz.
1: Ano, samozřejmě.
0: Co všechno si musí člověk rozmyslet a připravit na takový konkurz, čili co je od něj požadováno?
1: V prvé řadě je požadována koncepce řízení, která v tomto případě čítala 5 normostran, kde by člověk měl načrtnout opravdu to, co hodlá na té instituci dělat, kam ji hodlá směrovat, a to samozřejmě nejen v té umělecké rovině, ale i v rovině materiální, protože Pražská konzervatoř má vlastně 2 vlastní budovy plus si pronajímá od taneční konzervatoře část třetí. Takže jsme i vzhledem k tomu počtu, protože našich zaměstnanců je takřka 280, tak uřídit to není úplně jednoduché i po stránce provozní. Samozřejmě na každou školu se dnes hrne spousta administrativy, je třeba hlídat finance a tak dále, takže ta koncepce, jako řekl bych, mnohovrstevnatá je tou základní podmínkou. No a dále by člověk měl být vzdělán minimálně v těch věcech, které se toho provozu školy týkají, to znamená školský zákon, zákoník práce a tyhle ty věci bylo nutné si nastudovat. Plus samozřejmě je dobré, a já jsem to udělal, si trošku vzít nějaké zkušenosti od kolegů, kteří tu práci dělají, protože přece jenom jakkoliv jsem už nějaké minimální zkušenosti s managementem měl, například 15-leté vedení soutěže Bromovská klávesa nebo můj koncertní cyklus Klasika o čtvrté, tak takováto věc je trošku jiná píseň. Takže ty inspirace a zkušenosti z praxe jsou k nezaplacení, čili tomu jsem se taky hodně věnoval.
0: Já myslím, že bychom si teď mohli pustit další hudební ukázku, na které ale nebudete hrát sám, neboť uslyšíme jedno trio, tak představte ji krátce.
1: Je to nahrávka Dvořákova tria, kde dlouhodobě působím po boku houslisty Jana Fischera a violončelisty Tomáše Jamníka. A je to jeden z našich velmi častých a oblíbených kusů, tedy třetí věta z klavírního tria G-moll opus 15 Bedřicha Smetany.

0: Teď vám hrál nejenom můj host Ivo Kahánek, ale taky Jan Fischer a Tomáš Jamník v této části tria G moll Bedřicha Smetany v finále tohoto opusu 15. Hrálo tedy Dvořákovo trio. Abychom to upřesnili, a to mě přivádí na myšlenku, protože vystupujete solově, hrajete s orchestry, hrajete právě třeba tady taky ve Dvořákově triu, k tomu další programy a pořady. Jak budete muset omezit tuhle tu činnost klavírní?
1: Částečně určitě omezit budu muset a vlastně už jsem ji částečně omezil. Bude to zase pro mě ale trošku výhoda v tom, že si budu moct více vybírat, že si budu moct třeba více sjednotit repertoárově tu sezónu, tak abych prostě nehrál každý týden dva různé programy, což je pak časově opravdu jako nesmírně zatěžující. A abych si to celkově víc namodeloval, takže už to dělám, nicméně samozřejmě pianistou být rozhodně nepřestanu. A taky bude asi záležet, jak rychle se tu práci ředitele naučím, protože ono je to taky do značné míry řemeslo. A přece jenom některé věci se opakují, že jo. Když člověk zažívá ten první rok, jako já teď, tak vlastně všechna agenda a odlišná agenda různých měsíců, protože ona velmi odlišná je, tak je samozřejmě pro mě vlastně vždycky tam něco nového. Ale když už to člověk zažívá po druhé, po třetí, tak už přece jenom spoustu těch věcí si zkusil, už na to má nějaký modus operandi, už ví, co delegovat na koho. Takže myslím si, že ta zátěž časová se bude zlepšovat, ale samozřejmě ten první rok, dva, kdy se to člověk učí, tak tu koncertní činnost trošku zredukuju, ale nechám si ji tak, abych zůstal ve vrcholné formě a abych prostě nestratil kontakt s pódiem, protože to by nebylo dobře ani pro mě, ani konec konců pro tu konzervatoř.
0: Mohli bychom možná připomenout, že Pražská konzervatoř, ale to není jenom hudba, ale jsou tam další obory, další oddělení, připomeňme je.
1: U nás vyučujeme samozřejmě hudbu, zpěv a hudebně dramatické oddělení, tedy vlastně hlavně herectví. A samozřejmě naše herecké oddělení je rovněž legendární, protože na něm vyučovalo neuvěřitelné množství hereckých ikon, které všichni známe. Takže bychom rádi samozřejmě v tom pokračovali a rádi to neustále zkvalitňovali, protože samozřejmě tak jako v hudební branži, tak i v herecké ta konkurence je velmi vražedná, úroveň jde nahoru. Takže Pražská konzervatoř má vzhledem ke své historii přímo povinnost být i v tomto vůdčí.
0: A jak dalece musíte jako ředitel proniknout i do těch dalších oborů, ale předpokládám, že tam jsou jednotliví vaši jaksi zástupci pro ty obory.
1: Je to tak, ale musím říct, že zrovna aspoň lehké povědomí o těchto oborech je pro mě spíše tou zábavnou složkou ředitelování, protože přece jenom je to radost, když po dní v kanceláři, kdy řešíte nejrůznější věci, můžete jít večer na studentské představení do divadla, kde za to sice jste zodpovědný, ale jenom tak dost povzdálí a jdete si to užít spíš jako divák a máte radost, jak to mladým jde, takže to je spíše ta příjemná část povolání.
0: Tam je taky krásný sál, kam samozřejmě naši posluchači jsou zváni při příležitosti různých koncertů. A když se přidržíme toho hudebního oddělení, tak tomu tam navíc přistupují. Teď nevím, jestli ještě existuje barokní orchestr, Pražské konzervatoře existuje.
1: Ano.
0: Pak je to tedy, řekněme, symfonický orchestr a orchestr komorní.
1: Přesně tak.
0: Všechny ty orchestry pracují naplno. Jste se nějak seznámil s tou jejich dramaturgií, nebo co vlastně
1: určitě,
0: oni připravují?
1: Určitě jsem se seznámil, my už v tuto chvíli připravujeme samozřejmě dramaturgii na příští rok, protože to se musí dělat v nějakém předstihu. Ta práce s orchestry je samozřejmě na jednu stranu krásná, na druhou stranu trošku nevděčná, protože u klasických orchestrů, symfonických nebo komorních, se vám obsazení mění relativně minimálně. Zatímco u nás se obsazení mění neustále, protože vždycky, když dovršíte nějaký generační, nějaký ročník, tak vám ten ročník skončí a přijde třetina nových lidí úplně, které to učíte vlastně od začátku. Takže v tomhle je to trošku sisyfovská práce. Na druhou stranu ty orchestry pod vedením, ten symfonický vede Miriam Němcová, komorní pan Talich a barokní Jakub Kydlíček, tak oni všechny mají, myslím si, vynikající výsledky, mají bohatou koncertní činnost a to nejenom v rámci konzervatoře, ale velmi často vyjíždějí na spřátelené festivaly.

0: Namátkou jmenuji třeba Smetanovu Litomyšl, ale mnohé další. Měli jsme v Nelahoze vsi na začátku roku příležitosti oslav znovu otevření rodného domu Antonína Dvořáka. Jsme měli velký symfonický koncert úspěšný. Takže opravdu ta agenda je velice obsáhlá. A myslím, že to je taky jako jedna z těch hezkých stránek práce, právě dohlížet na to, aby ty orchestry se nejenom rozvíjely, ale aby byly také řádně zpropagovány.
1: Co se týče funkčního období, já vím, že třeba pan doktor Václav Holzknecht tam byl neuvěřitelně tedy mnoho let. Je nějak stanoveno?
0: Funkční období je stanoveno na 6 let.
1: Na 6 let klasicky a pak se musí tedy pořádat další konkurs, je to tak?
0: Musí, a nebo takhle, buď se pořádá konkurs, ale v případě úspěšného vedení bez problémů, s kterým je zřizovatel spokojen, tak se někdy dělá i takzvaný pohovor s ředitelem.
1: Dobře, a může pokračovat samozřejmě ve své práci i dál. Teď se ještě zeptám na tedy tu vaši další činnost. Musel jste třeba snížit úvazek na HAMU?
0: Trošku jsem si ho snížil, respektive hlavně jsem se zbavil některých činností, které jsem na HAMU dělal kolem. Já nevím, jeden z akademických senátů jsem položil a spoustu dalších těch věcí, které nebyly součástí přímo toho úvazku a které časově sice nejsou ani jedna z nich příliš zatěžující, ale přece jenom, když se to nasčítá, tak to je tady půl dne, tamhle další 2 hodiny a už pak je to moc.
1: No a ještě se nemohu nezeptat na stipendijní akademii Menard. Hodláte dál pokračovat?
0: V Menardu určitě hodlám dál pokračovat. My jsme shodou okolností nedávno podepsali s Menardem jako Pražská konzervatoř memorandum o spolupráci, což je velmi přínosné pro obě strany, protože Menard většinu těch setkání už bude dělat u nás, tedy v důstojném prostředí, na kvalitních nástrojích a tak dále. Na druhou stranu my zase tím získáme platformu pro naše špičkové pedagogy, z nichž mnozí už teď jsou mentory Menardu a mají tak kontakt s těmi nejtalentovanějšími žáky základních uměleckých škol, což nám samozřejmě jednak zajišťuje přísun těchto špičkových žáků na Pražskou konzervatoř. A jednak také třeba u méně frekventovaných oborů jsme domluveni, že které se otevírají jenom jednou za čas, tak jsme na tom domluveni, že právě třeba účast pedagogů Pražské konzervatoře, z nichž mnozí jsou buď špičkovými solisty nebo hrají třeba v České filharmonii, takže pomůže i konzolidaci těchto méně frekventovaných oborů.
1: Už jste asi na konzervatoři poznal svoje nejbližší spolupracovníky, ještě chystáte nějaké změny, nemusíte být konkrétní.
0: Já si myslím, že teď prostě ten první rok, teď se budeme věnovat hlavně poctivé práci a musím říct, že já jsem od začátku byl vlastně nesmírně příjemně překvapen, kolik je tam lidí, kteří nejenom milují Pražskou konzervatoř a pracují opravdu nad rámec svých povinností, ale jsou skvělými profesionály a u mnoha z nich se od nich dnes a denně učím, přestože jsem jako technicky nadřízený, ale opravdu tam mám jako skvělé zázemí, skvělý background.
1: Já děkuji Ivo Kahankovi za další odpovědi a teď požádám o další hudbu. My jsme tuším vybrali dílo Friderika Chopéna.
0: Ano, bude to jedno z mých oblíbených a frekventovaných skerc, a sice skerco číslo 3, cis mol opus 39.

0: Ponechme už asi stranou Pražskou konzervatoř, budeme zpovzdálí sledovat, jak vám to jde, ale já myslím, že všechno na Pražské konzervatoři bude fungovat ke spokojenosti nejenom studentů, ale třeba i návštěvníků koncertů. Ale můžeme se ještě chviličku jmenovat těm studentům a klavíru. Klavír to je nástroj, na který se hlásí asi poměrně dost lidí.
1: Je to tak, je to jeden z nejfrekventovanějších a nejkonkurenčnějších nástrojů. A je to jednak díky tomu, že samozřejmě ten nástroj je neuvěřitelně atraktivní, má obrovský repertoár, nádherný, že jo, je to v podstatě symfonický orchestr pro dvě ruce. Ale zároveň i taková maličkost, že vlastně začátky klavírní, ty úplné začátky patří mezi nástroji k těm v podstatě nejsnazším, protože když se to srovná, já nevím, se začátky na nástroje smyčcové nebo dechové, tak samozřejmě jak pro toho malého hudebníka, tak pro jeho okolí ty začátky na klavír jsou takové zdaleka nejrychlejší a i nejpříjemnější. Samozřejmě ve chvíli, kdy se dostanete za ně už na určitou, aspoň jako lehce pokročilou úroveň, tak pak ten klavír naopak začne být nesmírně obtížný.
0: Ale napadá mě zase, že třeba oproti smyčcovým nástrojům klavír zas až na koncertních jevištích nemá takové uplatnění. Člověk musí buď být vynikajícím solistou, nebo tedy hrát případně v nějakém komorním ansámblu a podobně. Jak je to tedy s uplatněním klavíru vůbec v životě, když člověk vystuduje tu hru na klavír?
1: V tomhle je klavír samozřejmě krásný a krutý zároveň, protože přesně jak jste říkal, to uplatnění takhle té klavírní hudby na pódiích zní obrovské množství, ale samozřejmě je to buď otázka těch ryzích solistů, což je opravdu zlomek těch studujících, a nebo potom samozřejmě komorní hudby, kde ten klavír se nějakým způsobem velmi často uplatňuje v triích, kvartetech a tak dále. Ale dá se říct, že opravdu vysoké desítky procent, asi možná 90% a více absolventů klavíru, a to nejen na konzervatoři, ale i na univerzitě, se nějakým způsobem věnuje pedagogice. Mnoho z nich pedagogice na základní umělecké škole. A právě ta disproporce mezi tím, že samozřejmě, když jde mladý adept hudby studovat konzervatoř, tak většina z nich samozřejmě touží být tím solistou a menšina touží být pedagogem na základní umělecké škole, to je třeba si říct. A přestože ta práce pedagoga na základní umělecké škole je nesmírně cenná, já dnes a denně, a neříkám to jako planou frázi do rádia, jo, já dnes a denně vidím i jako pedagog, i jako člověk, i jako ředitel, že když někdo položí ty základy správně, ať už ten žák je opravdu hypertalentovaný, nebo ať z něho třeba jednou bude něco jiného než solista, tak když se ty základy položí správně, jak lidsky, tak pianisticky, technicky, tak nejenom, že se neuvěřitelným způsobem ušetří práce toho studenta a jeho budoucích pedagogů, ale vlastně se zásadním způsobem ovlivní jeho celoživotní dráha. Takže ta práce těch pedagogů, kteří opravdu staví tu ručku na klavír a dělají ty úplně první krůčky, je nedocenitelná. A přestože mnozí z nich pak nefigurují v těch CVčkách slavných pianistů, tak je to opravdu jako neuvěřitelně důležitá a svým způsobem krásná práce. A jedna z věcí, kterou já jsem si kladl i na konzervatoři a kladu si za svůj cíl, aby ta pedagogika se stala, neříkám, že zcela rovnocenou, protože samozřejmě každý se vidí v záři reflektoru na pódiu, ale aby se pedagogika nestala nějakým nutným zlem, který na člověka zbude, když se neprosadí jako solista, ale aby byl opravdu už od té konzervatoře připravován jak profesionálně, tak i mentálně na to, že pedagogika není prostě méně cenná věc, že se tím lze dneska slušně uživit, že člověk nemusí k tomu prostě ještě dělat x milion dalších věcí, aby vůbec měl na chleba, a že když k tomu přistoupí správně, takže skutečně to může být lidsky nesmírně naplňující činnost.
0: Ještě mě napadlo, jak se studenti mohou uplatnit ještě jako studenti třeba v koncertní praxi. Já vím, že herci vždycky, když je tady mám, říkají, že jim škola třeba i moc jako to nevidí ráda, když jdou do televize nebo do filmu, protože tím zanedbávají ty studijní plány. Jak je to s muzikanty?
1: Toto je otázka, za kterou moc děkuju, protože jako téhle otázky se týká velká část práce i toho ředitele konzervatoře. Já za sebe můžu říct, že ať už jde o herce nebo o muzikanty, tak já strašně rád vidím, když si pustím televizi, kterou teda doma nemám, ale kdybych si ji pustil a viděl tam naše studenty, tak by mě to stejně jako u muzikantů naplňovalo jako velkou pýchou a velkou radostí. Akorát, že vy jako ředitel jste přesně ten, který musí často řešit konflikty, jak na jednu stranu tuto žádoucí, ale do tabulek nezapsatelnou činnost, prostě na jednu stranu to podporujete a na druhou stranu samozřejmě vy potřebujete do těch mřížek toho našeho rozvrhu napsat tu absenci, tady to omluvit a tak dále. A je na to samozřejmě spousta regulí a vy musíte dostát tomu, že jste na jednu stranu střední škola, ale na druhou stranu jste ta konzervatoř, která přece jenom se do těch tabulek pro gymnázia špatně vměstnává. A tento, řekl bych, já nechci říct souboj přímo, ale toto potýkání se jako té umělecko-pedagogické reality s tou svým způsobem umělou, ale zase nutnou realitou rozvrhu a všech těch školských regulí, tak kolem toho se opravdu motá velká spousta činností nejen mě, ale i mých kolegů. A myslím si ale, že my vlastně nesmíme na umělecké škole přestat v tom potýkání se, protože kdybychom přestali, tak na to úplně rezignujeme a budeme zcela na straně těch tabulek, což není účelem konzervatoře. Stejně jako jim samozřejmě, ale není udělat ze školy úplný holubník a říct, my jsme tady umělci a pro nás neplatí žádná pravidla. Takže jako hledání rovnováhy v tomto s tím, že mým přáním je dovolit a naopak podpořit naše studenty ve veškerém uměleckém rozletu, jakého jsou jenom schopni, ale zároveň to udržet na té hraně nože, tak aby to nebyla anarchie, tak to je věc, kterou si myslím, že člověk vyvažuje neustále po celou dobu jako práce ředitele nebo pedagoga konzervatoře.
0: Tak já děkuji za tuto odpověď a pustíme si další skladbu našeho programu, respektive budou to takové dvě krátké skladbičky z jednoho díla, to teď představíte, co to bude.
1: Budou to dvě části z cyklu Akcenty českého skladatele Viktora Kalabise, který kromě toho, že byl tedy významným tvůrcem, tak to byl také manžel legendární čembalistky Zuzany Růžičkové, myslím, že celým českým hudebním světem milované. A byl to také zakladatel Concertina Praga, což je dodnes existující velmi prestižní soutěž právě pro ty mladé kolem 15 let.

0: Z díla Akcenty pro vás vybral jako interpreta můj host ve studiu, klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek, dvě části tohoto díla Viktora Kalabise. A po těch akcentech, které jsme teď slyšeli, už se zeptám. Vy jste už uvedl, že budete muset omezit jistým způsobem svoji koncertní činnost, což je přirozené při té náročné práci ředitele postihující další obory. Ale můžeme pozvat třeba české posluchače samozřejmě. Mám na mysli teď na něco v nejbližší době, třeba do Vánoc nebo do nějakého období.
1: Určitě můžeme. Já jsem teď po několika zahraničních výjezdech právě i z časových důvodů zůstávám trošku v domácích hluzích a hájích, takže bych pozval posluchače například na 17. listopadu na koncert do Veselí na Moravě, můj klavírní recitál, nebo zase v Čechách vlastně stejný program o den později 18. listopadu budu hrát v Benátkách nad Jizerou, a nebo pro příznivce kombinace s jinými hudebními nebo s jinými uměleckými žánry, tak začátkem prosince, tuším, že 10. se odehraje mimořádné představení v Mahenově divadle v Brně, kde budeme vlastně opakovat náš úspěšný projekt s NDB3, tedy s třetím souborem baletu Národního divadla v Brně pod vedením pana Maria Radačovského. A budou to Janáčkovy skladby Po zarostlém chodníčku a Capriccio právě s tímto baletním souborem, a my jsme tento program několikrát úspěšně realizovali letos na světové výstavě v Osace. Takže srdečně zvu nejen tedy Brňáky na toto krásné představení.
0: A samozřejmě na další koncerty, které si najdete třeba na webových stránkách nebo jinde na ně narazíte, přijďte si poslechnout interpretační umění Ivo Kahánka, které je vynikající, a já vám k tomu přeji, aby bylo vynikající i vaše ředitelování, abyste vy byl spokojen i pedagogové a studenti vaší školy. A moc děkuji, že jste přišel.
1: Moc vám děkuji za pozvání a krásný den všem milovníkům klasické hudby.
0: A ještě řekneme, co budeme hrát na závěr.
1: A na závěr jsem si nechal takový bombónek. My jsme před časem společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou nahráli CD s poetickým názvem Ej smutno jemně. A já jsem z toho vybral jednu krátkou ukolébavku Benjamina Britna.

0: Dívej si víc za méně. Allegro.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
5: Hezký den a dobrý poslech rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Bojová umění jsou oblíbeným hobby a také tématem řady úspěšných a populárních filmů. Už jako dítě jsem miloval ty z asijské produkce a na mysli mám zejména legendární snímek z roku 1978, 36. komnata Shaolinu. Zajímavá je mimo jiné geneze názvu tohoto dramatu. Například v angličtině to je Shaolin Master Killer, šaolinský zabiják, kde ale autor nepochopil podstatu skutečných šaolinských mnichů, pro které je usmrcení člověka nepřijatelné. Titulní roli 36. komnaty Shaolinu stvárnil Gordon Liu, kterého známe třeba z Tarantinova Kill Billa. Autorem hudby je skvělý Jung Yu Chen.

pořadu Hudba stříbrného plátna dnes mluvíme o filmech, které se věnují bojovým uměním. Z dětství si dobře pamatuji sérii Karate Kid. Chlapce Daniela Russa v podání Ralpha Macchia trénuje mistr karate Miyagi, kterého stvárnil Pat Morita. O hlavní roli se původně ucházel například Charlie Sheen, který nabídku odmítl, stejně tak Kyle Eastwood. Já musím zmínit hudbu Billa Contiho, který filmový zážitek v případě Karate Kida posouvá o level.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Z dalších filmů o bojových umění musím zmínit hrdinu, mistrovské dílo, za kterým stojí Zhang Yimou a kde exceluje Jet Li. Tenhle válečný historický velkofilm měl na asijské poměry obrovský rozpočet ve výši 30 milionů dolarů, ale jen ve Spojených státech na sebe vydělal během pouhých 10 dní. Impozantní bylo prakticky vše, od obsazení, kde se tvůrci mohli opřít o 18 000 vojáků čínské armády, po výpravu, masky, kameru i hudbu, za kterou stojí geniální Tan Dun. Mimochodem uvedení filmu Hrdina v USA podpořil svým vlivem režisér Quentin Tarantino.

To byla hudba z filmu Hrdina. U asijské produkce zůstaneme a určitě chci zmínit můj oblíbený snímek Tygr a drak. Představitel hlavní mužské role Limubaje, herec Chow Yun-fat, měl při natáčení problémy s jazykem. Jeho rodnou řečí je kantonština, ale Tygr a drak je v mandarinštině. První den natáčení proto musel opakovat některé záběry až 30krát, než vše vyslovil správně. Hudbu pro snímek Tygr a drak zkomponoval před chvílí zmíněný Tandun, který měl na složení a nahrání soundtracku jen 2 měsíce.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Předposlední ukázkou dnešního dílu bude drama Poslední samuraj. Když bychom to vzali správně, měl by se film jmenovat Poslední samurajové, protože slovo samuraj je míněné v množném čísle a označuje samuraje jako celek. To jen na okraj. Hlavní role se ujal Tom Cruise, který je pověstný tím, že nic není nemožné. Pro scénu, kdy jeho postavu jménem Nathan Elgren napadnou na ulici, se Cruise musel naučit 630 bojových pohybů za sebou. Pro skladatele Hanse Zimmera, který odvedl skvělou práci, je Poslední samuraj přesně s tím filmovým projektem jeho kariéry.

A dnešní dílo pořadu Hudba stříbrného plátna o bojových umění zakončím klasikou z roku 1999 filmem Matrix. Ještě než se režie ujali bratři Wachowští, tak nabídku odmítli Terry Gilliam nebo Barry Sonnenfeld. Role Nia byla pro Keanu Reevese stěžejní v jeho kariéře. Kaskadér a mistr bojových umění Tat Chiu Lee připravoval Reevese 8 měsíců. Jeho odolnost i ochota naučit se bojové umění byly pro režiséry stěžejní. Já chci vyzvihnout hudbu Dona Davise, který v Matrixu ukázal svůj talent. Upřímně, bez jeho práce by Matrix sotva tak dobře fungoval. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Hudba stříbrného plátna.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90,

0: a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Od mikrofonu ze studia Rádia Klasik Praha vás zdraví Ivan Lask a společně budeme prožívat dva po sobě jdoucí státní svátky. Dnes je to den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, je to státní svátek České republiky. My jsme taky začali tu úvodní hodinu odpoledního vysílání úvodem k glagolské mše Leoše Janáčka. Slovenskou filharmonií řídil Kurt Mazur. Janáčkova skladba je psána na staroslovenský text z roku 1926. No a co se týče praktických informací, tak obchody jsou po oba dva ty státní svátky zcela otevřené, protože nepatří do těch obchodů, kdy musí být obchody na 200 metrů uzavřené o státních svátcích. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863. Ještě mohu doplnit tuto informaci a my si tento státní svátek připomínáme už od roku 2001.

To byla píseň Z celého srdce miluji tebe Maria z kancionálu Česká mariánská muzika Adama Václava Michny z Otradovic. Zpívala Hana Blažíková a dál účinkoval soubor Collegium Marianum vedený Janou Semerádovou. Česká mariánská muzika je první písňovou sbírkou Michnovou a obsahuje 64 písní. A tak už jsme v té první hodině odehráli dvě skladby na rádiu Klasik Praha v tom odpoledním programu dnes sváteční den 5. července. A teď budeme pokračovat symfonií Gregoriana částí Allegro Risoluto Petra Ebena. Je to koncert pro varhany a orchestr.

V roce 1953 napsal hudební skladatel Petr Eben tento koncert pro varhany a orchestr číslo 1 s podtitulem Symfonia Gregoriana. Část Allegro zahráli na varhany Gunter Rost a s ním mrští symfonikové řídil Gabriel Feltz. Jaké bude dnes v Praze počasí? Očekávejte na některých místech přehánky, ve výjimečných případech i bouřku. Nejvyšší dnešní teploty mezi 23 až 25 stupni Celsia. Teď se budeme věnovat tvorbě Olivie Messiaena a poslechneme si závěrečnou část ze slavné Messiaenovy komorní skladby napsané v roce 1940 v koncentračním táboře ve Zhořelci, kde byl autor vězněn. Skladba se jmenuje Kvartet pro konce času a ta část, kterou uslyšíme, Chvála Ježíšovi nesmrtelnosti.

Chvála Ježíšovi nesmrtelnosti, tak se jmenovala část kvartetu pro konec času Olivie Messiaena. Tato skladba byla poprvé provedena v podání autora a jeho spoluvězňů právě v koncentračním táboře ve Zhořelci. Nám hráli Janin Janssen na housle a Likard Bark na klavír. Když se podíváte na naše webové stránky, tak tam samozřejmě v rubrice pořadů najdete všechny pravidelné pořady, které pro vás chystáme, ať už jsou s hosty či bez nich. A i v našem vysílání vás samozřejmě i během toho dnešního odpoledne budeme upozorňovat na pravidelné pořady. Ten zítřejší den třeba, pondělek, ten přináší taky spoustu pořadů a to ve stejných časech, jak jste zvyklí, přestože já tady budu až od 12 hodin vás provázet tím zítřejším svátečním programem. Ale za chviličku už vám Mirka Časarová, moje kolegyně, řekne, koho bude mít jako hosta už příští sobotu a ještě si předtím poslechneme v aranžmá Jiši Krejčího Jiřinkovou polku D-dur Bedřicha Smetany. Provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu řídí Vladimír Válek.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tohle to příjemné zpestření této hodiny byly cigánské melodie, tedy jedna z nich z toho písňového cyklu Antonína Dvořáka. Aranžoval Jiří Kabát a v úpravě pro smyčcové kvarteto jsme slyšeli jednu z částí s názvem Dejte klec jestřábovi. Zůstaneme u české hudby. Josef Suk napsal legendu o mrtvých vítězích. Je to krátká orchestrální skladba, vlastně taková trizna, pamětní skladba věnované padlým v první světové válce.

Dozněla symfonická skladba Legenda o mrtvých vítězích Josefa Suka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Petr Altrichter. Béla Bartók napsal rumunské lidové tance a vynikající flétnistka Lucie Horš je upravila pro zobcovou flétnu a cymbál. Sama zahraje na zobcovou flétnu a s ní Dani Luka na cymbál.

V dnešním večerním koncertu bez smokingu ve 20 hodin uslyšíte symfonii číslo 8 C-moll Antona Brucknera, kterou zahraje Gewandhaus Orchester z Lipska. Řídit bude Andris Nelsons. A dílo Antona Brucknera jsme poslouchali i teď graduále z díla Os Justi, Ústa spravedlivého. Je to skladba, vznikla v roce 1879, je založena na gregoriánském chorálu a zpíval Český filharmonický sbor Brno, který řídil Petr Fiala. A teď už je tu poslední skladba této hodiny. Tokáta ze symfonie číslo 5 Charles Marie Widora.

0: V závěru hodiny tokátu symfonie číslo 5 Charles Marie Widora zahrál varhaník Leslie Pearson. Teď už je minutka před 13. hodinou, máme svátek 5. července. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Jsme Klasik Praha.

Anna Pavlová hrála na klarinet, Ivo Kahánek na klavír, rondo ze čtyř českých skic Karla Husy, tedy skladatele, který byl laureátem Pulitzerovy ceny za hudbu a vůbec patří mezi nejuznávanější české autory i ve světě. Za chviličku se ocitneme u muziky ve slovácké světě Vítězslava Nováka. Poslechneme si pohádkovou hudbu svitu z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského. Korsakova zazní taky skladba duchovní Te Deum Františka Antonína Ignáce Tumy a nebo Dvořákův koncert G-moll pro klavír a orchestr. Ať se vám hezky poslouchá v dnešní sváteční den program našeho rádia.

Část u muziky byla ze slovácké svity Vítězslava Nováka, státní filharmonie Brno, řídil Karel Šejna. Tak to bylo něco zvenková, teď naopak z dálných končin. Pohádka o caru Saltánovi je opera, kde je i svita, podle níž je napsaná i svita z opery Nikolaje Rimského Korsakova. A tak si teď poslechneme druhou část této svity, Carevna v sudu unášená mořem.

Z opery Pohádka o caru Saltánovi je i tato část Carevna v sudu unášená mořem. Zahrál skotský národní orchestr, který řídil Neme Järvi. Pokud byste se teď někdy v brzké době ocitli v Telči, vlastně i v pozdější době, tak už teď tam naleznete 4-tunovou drátěnou sochu psa Vulpes God, kterou vytvořil umělec František Skála. Je umístěná u Štěpnického rybníka. Objekt bylo velmi náročné tam usadit pod dohledem samotného autora Františka Skály a je to první počin Skálovy chystané výstavy, která v Telčské městské galerii Hasičský dům začne 5. srpna a potrvá až do 3. ledna roku 2027. My pokračujeme teď dál v hudebním programu. Od Františka Antonína Ignáce Tůmy je dílo, které uslyšíme právě teď, Te Deum z roku 1745. Nahrávka byla pořízena v kostele svatého Michaela ve Znojmě a uslyšíte na ní sopranistky Romanu Kružíkovou a Pavlu Radostovou, altistku Moniku Jägerovou, tenoristu Jakuba Kubína a basistu Jiřího Miroslava Procházku. Účinkuje taky Czech Ensemble Baroque Orchestra, který řídí Roman Válek, a Czech Ensemble Baroque Choir. Te Deum Františka Antonína Ignáce Tůmy.

0: A končí Tedeum z roku 1745 Františka Antonína Ignáce Tůmy, které provedli solisté Czech Ensemble Baroque Orchestra a sbor.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klavírista Tomáš Víšek zahrál skladbu, která je přímo spojena s dnešním slavnostním dnem. Jmenuje se Slavimo slavno slaveni. Je to drobná skladba se staroslovenským názvem, kterou Ferenc Liszt složil u příležitosti tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Odtud také tento název a původ skladby v roce 1863. Nikol Boková se rozhodla, tato klavíristka a hudební skladatelka, oslavit naši vlast skladbou, cyklem Her Country, tedy její vlast. A my si v provedení Baboránk Ensemble, který bude řídit Radek Baborák, poslechneme část s názvem High Castle.

U klavíru byl Gerhard Opic, Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek a skončila třetí věta koncertu G-moll pro klavír a orchestr Antonína Dvořáka. Hudební skladatel Bohuslav Martinů napsal původně pro zpěv a klavír písničky na jednu stránku. Pro orchestr a zpěv upravil tuto skladbu Bohuslava Martinů Jiří Teml.

0: V úpravě Jiřího Temla jsme poslouchali písničky Na jednu stránku Bohuslava Martinů. Zpívala Magdalena Kožená, kterou doprovodila Česká filharmonie. A tu řídil její manžel, dirigent Sir Simon Rattle. Teď už bude 14 hodin, je neděle 5. července a připomínáme si, nebo máme státní svátek, tedy příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Jsme Klasik Praha.

Antonio Pedrotti řídil Českou filharmonii. Poslouchali jsme část baletní hudby na hudbu Gioacchina Rossiniho od Ottorina Respighio z jeho fantastického krámku hudby. Tohle byl Kozáček. Jinou část jsme použili do pozvánky a znělky pořadu z archivu osobností a v této hodině vás pozvu na vysílání tohoto pořadu na čtvrtek 9. července. Ale budeme samozřejmě především poslouchat hudbu, ať už to bude Beethovenova symfonie číslo 5 c-moll Osudová nebo dílo Leuše Janáčka, Frýdecká Panna Maria z cyklu Po zarostlém chodníčku. Bude tady i Noc na Lysé hoře, symfonická báseň Modesta Petroviče Musorgského a vrátíme se taky k dílu Bouslava Martinů, variacemi na slovenskou lidovou píseň. No a právě teď vás seznámím s tvorbou Benedikta Antona Aufschneitera, tedy aspoň v jednom jeho díle. Offertorium de Passione Domini.

Kromě muziky Antiqua Praha vedené Pavlem Klikarem na této nahrávce účinkovali sopranistka Anna Hlavenková, mezzosopranistka Petra Noskajová, kontratenorista Lubomír Moravec, tenorista Stanislav Předota a basista Michael Pospíšil. Offertorium de Passione Domini Benedikta Antona Auschneitra, to je nahrávka z roku už 1996. Tento autor působil jako kapelník v císařské Vídni a v Pasově. Teď je na řadě osudová, už jsem jí slíbil, symfonie číslo 5 C mol Ludvíka van Beethovena a poznali byste tu první větu Allegro con brio hned podle prvních tónů.

Pokud se týká téhle předchozí první věty Allegro con brio, symfonie číslo 5 c-moll Ludvíka van Beethovena, tak tentokrát jsme vybrali interpretaci starší s Českou filharmonií, kterou řídil Paul Klecky. André Prevento, jméno je vám určitě dobře známé z našeho vysílání, je to, nebo byl to tedy, protože už nežije samozřejmě mnoho let, taky vynikající dirigent a klavírista, ale zároveň byl i hudebním skladatelem. A z jeho pera vzešla i hudba k filmu Čtyři jezdci z apokalypsy, což je válečný, ale i romantický film, jak jinak, z roku 1962. Tak si poslechněme hudbu k tomuto filmu.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce Seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášel a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tato misa Circum Cisionis je dílem Jana Dismase Zelenky, které do tohoto díla zahrál a zaspíval ansámbl Inegal, který vede Adam Viktora. Kytarový festival Mikulov, ten patří už víc než 30 let k nejvýznamnějším akcím svého druhu v České republice i ve střední Evropě. A letos probíhá už 38. ročník, který začíná v Mikulově právě dnes. A přijede sem hodně zahraničních umělců, objeví se i domácí. Festival se koná od dnešní neděle 5.7. do soboty 11. července. Vždycky je začátek koncertu ve 20 hodin a 20 minut. V rámci festivalu se konají taky workshopy a semináře v mistrovských třídách. Denně bude taky zkoušet kytarový orchestr složený z festivalových účastníků a vystoupí taky na závěrečném odpoledním koncertě. Pokud se vám chce navštívit Mikulov, a je to krásné místo i s krásným zámkem, tak právě v hlavním sále tohoto zámku, tedy ve velkém zámeckém sále a nebo v sále nástupním takzvaném, se můžete přijít podívat na kytarové umění.

Samozřejmě, že cyklus po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka je původně cyklem klavírním, ale my jsme teď slyšeli část tohoto cyklu Frýdecká Panna Maria v provedení trombonisty Lukáše Moďky a klavíristky Lucie Kubátové. A mám pro vás další hudební pozvánku. Prožijeme spolu noc na Lysé hoře v díle Modesta Petroviče Mussorgského.

Lidové pověsti o sabatu čarodějnic během svatojanské noci zpracoval Modest Petrovič Musorgský ve své symfonické básni Noc na Lysé hoře. A tu teď zahrál Gircenich Orchestr Köln, řídil Dmitrij Kitájenko. Vracíme se zase jednou k hudbě Bohuslava Martinů, bude to už poslední skladba této hodiny a zaznějí variace na slovenskou lidovou píseň tohoto skladatele.

0: Variace na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinu zahráli na violončelo Jan Páleníček a na klavír Jitka Čechová. Teď za půl minutky bude 15 hodin. My společně prožíváme 5. červenec jako státní svátek České republiky, tedy jako den příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodie na Velkou Moravu v roce 1863.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

A program další hodiny jsme zahájili předehrou k opeře Ezio Josefa Myslivečka se souborem Collegium 1704, který vede Václav Lux. Zároveň je to skladba ze soundtracku k filmu Il Boemo. Anton Bruckner, to je autor, který za chviličku se jeho hudba obnoví, jehož hudba se za chviličku objeví na klasik. Právě uslyšíme symfonii D-moll Cezára, Franka Sukovou meditaci na staročeský chorál, svatý Václave pro smyčcový orchestr, hudbu Antonína Dvořáka, komorní smyčcový kvartet číslo 10 S-dur a nebo koncert pro trombón a dechový orchestr Nikolaje Rimského Korsakova. A teď tedy dílo Antona Brucknera, je to skladba Libera me F. Moll. Skladba pro smíšený sbor, varhany a tři trombóny.

Toto dílo Antona Brucknera bylo napsáno v roce 1854, když měl pohřeb prelát Michael Arnett v rakouském klášteře svatého Floriana. Dílo se jmenuje Liberame F. Moll a právě teď vám zpíval Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou a na pozouny hráli Jiří Vidra, Jaroslav Zouhar a Pavel Vidra a taky varhaník Martin Jakubíček. A hudba Antona Brucknera, ještě jednou připomenu, se ozve taky v programu dnešního koncertu Bez smokingu ve 20 hodin, kdy uvedeme jeho 8. symfonii C-moll. Gewandhaus Orchester z Lipska bude řídit Andris Nelsons. Teď taky uslyšíme symfonii část Allegro non troppo, a to symfonie D-moll Cesara Franka.

Symfonická tvorba Cezára Franka nemohla být zastoupena jinou než touto symfonií D moll, protože jich víc nenapsal. Třetí větu Allegro non troppo zahrál Filadelfský orchestr, který řídil Riccardo Muti. Já přidám předpověď počasí na ten zítřejší druhý sváteční den, tedy den upálení mistra Jana Husa. Bude v noci ještě tuto noc tedy oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, nejnižší teploty 15 až 13 stupňů Celsia a zítra tedy v pondělí bude zase oblačno až zataženo, zase místy přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů Celsia. Tolik tedy počasí na sváteční den, ten zítřejší, dnes je ale stále ještě 5. červenec roku 2026 a my uvádíme další dílo. Dílo Josefa Suka, meditace na staročeský chorál svatý Václave pro smyčcový orchestr. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Petr Altrichter.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla živá nahrávka ze Svatováclavského hudebního festivalu z roku 2021. Byl to výběr z kancionálu Česká mariánská muzika Adama Václava Michly z Otradovic. A píseň s názvem Radujte se o Čechové mariánští sodálové zaspívala Hana Blažíková, zahrál soubor Collegium Marianum, který řídila Jana Semerádová. Hudba Nikolaje Rimského-Korsakova pro trombon a dechový orchestr či Mozartův klavírní koncert číslo 24. To jsou skladby, které na nás čekají ještě do konce této hodiny, ale nejprve je tu vystoupení Panuchova kvarteta s částí Romanca, smyčcového kvartetu číslo 10 až dur, takzvaného slovanského Antonína Dvořáka.

Skončil jednovětý koncert pro trombon a dechový orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova. Královský orchestr norské námořní pěchoty řídil Leif Uwe Pedersen a na pozoun, na trombon, chcete-li, hrál Marius Hesby. A je tu poslední skladba této hodiny Mozartův 24. koncert C-moll a část Larghetto.

0: Alfred Brendel hrál se skotským komorním orchestrem, ten řídil Charles Mackeras. Skončila druhá část Larghetto koncertu pro klavír a orchestr C-moll číslo 24 Wolfganga Amadea Mozarta a je minuta po 16. hodině.
1: Klasik Praha.
2: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj.

0: nebo svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Tohle je Klasik Praha.

Část díla Polyptyk pro housle a dva malé smyčcové orchestry je z pera švýcarského skladatele, který pak ke konci života žil v Nizozemí, Franka Martena. Mnichovský komorní orchestr řídil Hans Stadlmayr a na housle hrál Gottfried Schneider. Dmitrij Šostakovič, koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur, Johann Sebastian Bach, slavná tokáta a fuga d-moll, anebo od Modesta Petroviče Musorgského v aranžmá Maurice Ravela obrázky z výstavy v úpravě pro orchestr, tak to jsou jen některé tituly té následující hodiny. Mnozí už jste možná odjeli na dovolenou, nebo se na ní teprve chystáte, a pokud pojedete po vlastech českých, tak samozřejmě je řada míst k objevování. Nakonec na našich webových stránkách tomu najdete i samostatnou rubriku. A Jihočeská svita pro velký orchestr nás teď zavede do lesů a rybníků, jak zní podtitul druhé části tohoto díla Vítězslava Nováka.

Vítězslav Novák je autorem této jihočeské svity pro velký orchestr, z níž zazněla část Snění a neb Lesy a rybníky. Státní filharmonii Brno řídil Jaroslav Fogl. Teď se zaposloucháme do hudby Dmitrije Šostakoviče, a to do jeho klavírního koncertu číslo 2. Napsal ho v roce 1957 k 19. narozeninám svého syna Maxima, ten ho taky hrál při svém absolventském koncertě na Moskevské konzervatoři. A asi víte, že Maxim Šostakovič je, nebo byl později taky úspěšným dirigentem. No a teď zazní Allegro tohoto koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur.

V tomto koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur Dmitrije Šostakoviče si zahráli Yuja Vang na klavír a Bostonský symfonický orchestr, který řídil Andris Nelsons. Jsme u filmové hudby, taky u další pozvánky už na pondělí 6. července, to znamená na zítra, za chviličku, ale nejdřív ta filmová hudba, ta je z filmu Největší příběh všech dob. Hudbu napsal Alfred Newman a my si teď poslechneme z alba Hollywood výkon Sebastiana Knauera na klavír a německého symfonického orchestru Berlín řídí David Newman právě v této hudbě.

0: Klasik Praha.
1: V italském městečku Busseto v provincii Parma se nachází divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. srpna 1868 a všichni diváci dorazili v zeleném. Proč? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Nádhernou tokátu a fugu de mol Johanna Sebastiana Bacha zahrál varhaník Aleš Bárta. 29. srpna ve 20 hodin se na zámku Liteň koná provedení, open air provedení opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany jako Mařenka. Tady vystoupí Kateřina Kněžíková, jako Jeník Daniel Matoušek, jako Kecal Adam Plachetka. A další samozřejmě tady budou zpívat. Na tomto provedení, kdy bude hrát orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry, a nebude to jenom zpěv a pohyb na jevišti, ale taky videomapping, který připravil Michal Caban. My se teď zaposloucháme chviličku alespoň do opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany také, a to ve sboru z prvního jednání této opery. Účinkují Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie, kterou řídí Zdeněk Košler.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

To je impozantní závěr obrázků z výstavy Modesta Petroviče Mussorgského v orchestraci Maurice Ravela. Ano, velká brána kyjevská. Vídeňskou filharmonii řídil Gustavo Dudamel. A je tu poslední skladba této hodiny a to bude dílo Františka Ignáce Antonína Tůmy Vespere de Confessore, což je dílo skladatele na pomezí baroka, klasicismu a galantního slohu. A my si teď poslechneme toto dílo v provedení solistů a Czech Ensemble Barok.

0: Dílo Vespere de Confessore Františka Ignáce Antonína Tůmy interpretoval tedy Czech Ensemble Barok vedený Romanem Válkem. Zpívali Romana Kružíková, Zuzana Badárová, Lucie Karafiátová, Matúš Šimko a Jiří Miroslav Procházka. Je krátce po 17. hodině, posloucháte Rádio Klasik Praha už za chviličku s hudbou Edvarda Elgára a jeho koncertem E-moll pro violončelo a orchestr.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru.

0: za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Jsme Klasik Praha.

Na začátku hodiny vám hráli Michála Fukačová na violončelo a Státní filharmonie Brno. Řídil Libor Pešek. A Adagio moderátor, tedy první část koncertu e-moll pro violončelo a orchestr Edvarda Elgára. Začala poslední moderovaná hodina na rádiu Klasik Praha. My budeme postupně poslouchat hudbu Wolfganga Ebnera, k tomu za chvilku řeknu víc. Gustava Holsta Planety, vybrali jsme Jupitera, taky slovanský tanec opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera, či v závěru této hodiny část Tedeum D-dur Marka Antoána Charpentiera. A teď jedna známá skladba, odzemek z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka.

Odzemek ze druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze a řídil ho Vladimír Válek. A teď aspoň pár slov k Wolfgangu Ebnerovi, jak jsem slíbil, autorovi té následující skladby. Byl to německý barokní skladatel, působil ve Vídni. A nahrávka, kterou uslyšíte, tak ta se jmenuje Blahoslavený muž. Napsal tedy Wolfgang Ebner a my si teď poslechneme tento zhudebněný žalm 112.

Skončila skladba Beatus Vir, tedy blahoslavený muž Wolfganga Ebnera. Učinkovala muzika Antiqua Praha s Pavlem Klikarem v čele a zpívali tenorista Zdeněk Kazda a baritonista Stanislav Předota. Na varany hrál sám Pavel Klikar, vedoucí souboru muzika Antiqua Praha. Ještě jednou připomenu, jaké bude počasí v noci a zítra, tedy na ten druhý svátek z těch dvou, které teď prožíváme. Předpověď na noc uvádí, že ještě bude doznívat srážková činnost, budou se objevovat místní přehánky s teplotami noci 15 až 13 stupňů Celsia. Zítra taky může být občasný déšť nebo přeháněky, k večer zase budou ubývat a zítřejší nejvyšší teploty budou mezi 22 až 24 stupni. To bude na Zemi. Jak to vypadá na Jupiteru, o tom si teď poslechneme v orchestrální světě planety Gustava Holsta. Jupiter, zvěstovatel radosti. Učinkuje Berlínská filharmonie, kterou řídí Simon Rattle.

0: Jupiter jako zvěstovatel radosti v orchestrální světě planety Gustava Holsta. Simon Rattle řídil Berlínskou filharmonii.
1: Klasik Praha.
2: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skončila truverská mše Petra Ebena, kterou zaspíval dětský sbor Radost Praha pod vedením Vladislava a Zdeny Součkových. Za okamžik začnou taky pravidelné pořady na rádiu Klasik Praha, ty v neděli 5. července, i když je státní svátek, tak je samozřejmě vysíláme. Nejprve to bude v 19 do hodin pořad mého kolegy Stanislava Předoty, který nese název Švédský stůl. V tomto pořadu Stanislav představí CD crossover klarinetisty Irvina Veniše a Epoch kvartetu. No a potom, to už bude 22. hodina, vám zase kolegyně Mirka Časarová přivede do studia operního pěvce mladého basistu Jana Hnyka. Pár skladeb ještě zbývá v této hodině a tou další je slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu řídí Richard Heyman.

Půl roku před autorovou smrtí vzniklo dílo Wolfganga Amadea Mozarta a Vivarium Corpus. Zaspíval lotyšský státní pěvecký sbor a zahrál estonský národní symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi. Teď už jsme před závěrečnou skladbou této hodiny, pak začne samozřejmě proud hudby z rádia Klasik Praha, včetně pravidelných pořadů, o kterých jsem vás informoval. No a my se uslyšíme zase zítra, v den upálení mistra Jana Husy, neboť i zítra máme státní svátek. Od mikrofonu vám příjemný večer přeje Ivan Lask a uvedu tedy tu závěrečnou skladbu. Část díla Te Deum de Dur Marka Antoana Charpentiera. Zahraje Le Concert de Nation a řídí Jordi Savall.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Klasik Praha.

0: máte?
1: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Tohle je Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
5: Milí posluchači, zdraví vás Stanislav Předota. Na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, ve kterém vám chci představit CD Crossover klarinetisty Irvina Veniše a Epoch kvartetu. Na této desce v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský housle, Vladimír Kroupa viola a Vít Petrášek violončelo. Tito skvělí muzikanti natočili v roce 2011 album se skladbami českých a amerických skladatelů pro klarinet a smyčcové kvarteto. Ve dvou případech je obsazení rozšířeno ještě o kontrabas. Většina skladeb na albu byla pro interprety přímo napsána nebo zaranžována. Jako první je na desce skladba Baba Dag od Sylvie Bodorové, patřící mezi nejhranější české autory. Komponuje často na zakázku prestižních festivalů. Pro Pražské jaro napsala oratorium Juda Makabejský, pro Smetanovu Litomyšl oratorium Mojžíš, pro Pražské filharmoniky symfonii číslo 1 a v roce 2012 písňový cyklus Lingua Angelorum, který na Smetanově Litomyšli premiéroval světově proslulý baritonista Thomas Hampson. Také skladba Baba Dag vznikla na objednávku, v tomto případě pro mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Klarinet zde má dvě polohy. Ta první je virtuózní, bravurní, ta druhá je velmi nostalgická, zhadumčivá a lyrická. Skladatelka vzpomíná na své hudební zážitky ze Slovenska, zejména z romské osady Šašov. Samotný název Baba Dag je jméno malého města v Rumunsku, odkud pocházeli někteří Romové, se kterými se autorka na Slovensku setkala a jejichž hudbou se volně inspirovala. Metrorytmika zde vychází z typických balkánských střídajících se rytmů. Smyčcové nástroje jsou místy použity jako perkusivní element.

Poslouchali jsme skladbu Babadak od Sylvie Bodorové, hráli klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet. Na albu Crossover jsou nejprve zařazeny skladby českých autorů a po nich autorů amerických. Myslím si ale, že srovnání může být zajímavé, a tak si dovolím pustit vám album trochu na přeskáčku. S každou skladbou budeme tedy přeplouvat Atlantik tam a zase zpátky. Po Sylvii Bodorové vám nabídnu Rendezvous, dostaveníčko od Elena Schulmana, amerického skladatele a violončelisty, který oba tyto obory studoval na prestižní Juilliard School. Napsal množství populárních písní a skladbu Rendezvous pro klarinet a smyčcové kvarteto složil v roce 1946 pro Bennyho Goodmana a Stuyvesant Quartet, ve kterém sám tehdy působil jako violončelista.

To byl skladatel Alan Shulman a jeho Rendezvous, dostaveníčko pro klarinet a smyčcové kvarteto. Abychom pravidelně střídali kontinenty, tak se opět vrátíme do srdce Evropy a poslechneme si skladbu Ondřeje Kukala. Tento umělec absolvoval hudební fakultu AMU v Praze, kde studoval hru na housle u profesora Josefa Vlacha a kompozici u Jindřicha Felda. Profiloval se jako pozoruhodný skladatel, dirigent i komorní hráč. Byl mimochodem členem Vlachova kvarteta. Jeho klarinetino, koncertino pro klarinet a smyčce, opus 11, získalo v roce 1994 cenu Classic a existuje ve verzi s doprovodem smyčcového orchestru i smyčcového kvintetu. Hrát nám budou Irvin Veniš, Epoch kvartet a kontrabasista David Pavelka.

Klarinetista Irvin Veniš, Epoch kvartet v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský, housle Vladimír Kroupa, viola a Vít Petrášek, violončelo, spolu s kontrabasistou Davidem Pavelkou zahráli klarinetino, koncertino pro klarinet a smyčce od Ondřeje Kukala. Stejná sestava, tedy včetně kontrabasisty Davida Pavelky, nám nyní zahraje skladbu Oblivion z roku 1982 od Astora Piazzolly. Interpreti ji na desku zařadili pochopitelně především proto, že se jim líbí a rádi ji hrají. Druhým důvodem je, jak uvedeno v bukletu, její vzdálená hudební příbuznost s předchozí skladbou Klarinetino od Ondřeje Kukala. Argentinský skladatel a bandoneonista Astor Piazzolla patří k velmi oblíbeným a často hraným autorům a Oblivion je jeho nejpopulárnějším tangem. Je to píseň o lásce a smutku, skladba plná citů a elegance.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes tu máme CD s názvem Crossover, které natočili klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet. Právě jsme doposlouchali skladbu Oblivion od Astora Piazzolly. Dalším autorem bude Jan Kučera, dirigent, klavírista a skladatel. Jeho hudební díla se pohybují v několika žánrových oblastech. Píše skladby symfonické i komorní, kantátové i písňové, aranžuje a tvoří scénickou hudbu k inscenacím. Skladba Zrození je původně právě částí scénické hudby pro soubor Spitfire Company. Jak uvádí Irvin Veniš v komentáři k CD, na narozeninové oslavě violončelisty Epoch Quartetu Víta Petráška přišla při muzicírování řada i na Kučerovo Zrození. Klarinetista se spontánně přidal s improvizacemi a nová verze skladby byla na světě. Kučera pak přidaný klarinetový part zapsal a tím kodifikoval pro další uvádění.

Irvin Veniš a Epoch Quartet zahráli Zrození od Jana Kučery a my se opět připlavíme za Atlantik. Poslechneme si skladbu, jejíž aranžmá vzniklo podobným improvizačním způsobem jako to předchozí. Jejím autorem je Oliver Edward Nelson, americký jazzový saxofonista, klarinetista, aranžér a skladatel. Jeho hvězdným obdobím byla 60. léta, kdy spolupracoval se skvělými jazzovými i rockovými hudebníky a zpěváky, mimo jiné s Nancy Wilson, Jamesem Brownem, skupinou Temptations a Dianou Ross. Jeho skladba Stolen Moments, ukradené chvilky, kterou si teď poslechneme, se stala jazzovým standardem. Irvin Veniš k jejímu aranžmá zmiňuje. Při cestě na náš první společný koncert na zámku v Moravském Krumlově jsme sebevědomně usoudili, že by nám posluchači mohli tleskat a že pro tento případ nemáme připravený přídavek. Pánové z Epoch Quartet se zmínili o skladbě, na kterou sice nemají noty, ale snad ji zahrají z paměti a já, že tam k ním mám něco zaimprovizovat.

První skladbou na albu je folklorem inspirovaný Babadak od Sylvie Bodorové. A jako poslední kompozici z alba Crossover jsem pro vás vybral dílo rovněž ovlivněné lidovou hudbou. Metafolkfózis od Tomáše Pálky. Ten vystudoval skladbu na Brněnské konzervatoři a na hudební fakultě AMU, zároveň se ale také aktivně věnoval folklóru, takže to je oblast jemu vlastní. Metafolkfózis je jakousi ozvěnou na lidové melodie z Jižní Moravy a Slovenska, které při poslechu můžeme zcela jasně identifikovat. Tyto nápěvy jsou zkombinovány s moderními instrumentálními technikami a postupy, což vytváří velmi pozoruhodnou atmosféru.

0: Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský housle, Vladimír Kroupa viola a Vít Petrášek violončelo zahráli Meta Folk Falsis od Tomáše Pálky z jejich alba Crossover z roku 2011. Poslouchali jste pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání.
1: Švédský stůl.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Ladíte Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.

0: svým prvním učitelem. Na varhany začal hrát už jako dítě. Byl velice nadaný, a to nejen hudebně. Záhy pomáhal otci při výuce spolužáků. V roce 1833 poslal otec Antona do školy v Hershingu. Tamní učitel byl hudební nadšenec a výborný varhaník. Než Bruckner dokončil školní docházku, stal se rovněž znamenitým varhaníkem. Okolo roku 1835 zkomponoval svou první známou skladbu Pange Lingua. Řadu let pak Anton Bruckner působil jako učitel a varhaník. Přelomovým momentem v jeho životě byl rok 1855, kdy byl Bruckner na základě svého díla Missa Solemnis přijat jako žák vídeňského hudebního teoretika Šimona Zechtra. Studium u něj mělo na Brucknera velký vliv, obdobně jako pozdější studium u Otto Kitzlera, dirigenta a skladatele, kapelníka v brněnském městském divadle Reduta. Koncertní a skladatelský debut si Bruckner odbyl v květnu roku 1861, kdy řídil své Ave Maria. Ovšem za první dospělou práci po ukončení studií u Zechtra i Kitzlera sám Bruckner považoval až mši d-moll z téhož roku. Léta 1861 až 68 pak trávil střídavě mezi Vídní a Sankt Florianem. Po smrti Šimona Zechtra v roce 1868 přijal Bruckner jeho místo profesora hudební teorie na Vídeňské konzervatoři a od roku 1875 učil na Vídeňské univerzitě. Kromě pedagogické a skladatelské práce proslul Bruckner jako vynikající varhaník. V roce 1869 koncertoval s úspěchem ve Francii a v roce 1871 dával 6 recitálů na nové varhany v Royal Albert Hall a Crystal Palace v Londýně. V roce 1884 kolaudoval Anton Bruckner také nové varhany v pražském Rudolfínu. Ačkoliv nenapsal mnoho skladeb pro varhany, jeho varhaní kompozice mu poskytovaly témata pro symfonická díla. A my si dnes v rámci koncertu Bez smokingu na Klasik Praha poslechneme právě ukázku z jeho odkazu symfonického, a sice jeho symfonii číslo 8 C-moll. Hrát bude Gewandhaus Orchester z Lipska a řídí Andris Nelsons. No a já vám přeji krásný a ničím nerušený večer.
1: Koncert Bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

Krásný den, milí posluchači Rádia Klasik Praha, je tu další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host rozhodně nejde přeslechnout. Už jenom když mluví, ale hlavně když

0: zpívá, tak máte pocit, že vám takzvaně spadne barák. Je solistou Národního divadla v Praze, ale můžete jej slyšet i v Plzni, Českých Budějovicích a nebo zrovna teď aktuálně zkouší v Brně. Přestože je mladý, hlasově zvládá velké a obtížné role pořádných chlapů. Dnes je tu se mnou basista Jan Hnyk. Honzo, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Honzo, ty jsi na konzervatoři nezačínal jako zpěvák, ale jako klarinetista.
1: Je to pravda.
0: Proč zrovna klarinet a proč pak ta změna ke zpěvu?
1: No, všecko to bylo takzvané kouzlo nechtěného. Vlastně nic jsem si z toho nevymyslel. Já jsem začínal jako klarinetista.
0: Ani ten klarinet jsi nevymyslel?
1: To nějak tak přišlo samovolně, když jsem byl malej, tak z flétny najednou mě napadlo. Pamatuju si to jako teď, šli jsme před Vánoci kolem kostela v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších, odkud pocházím, s rodiči a nějak jsme se bavili o muzice a tak, protože já nejsem z hudební rodiny, ale našim se líbilo, když jsem hrál na flétnu a takhle. No a táta se mě zeptal, jestli bych nechtěl zkusit něco jiného. A jsem řekl, no tak třeba klarinet. A on se zarazil a říkal, víš vůbec, jak klarinet vypadá? Říkám, no nevím, ale třeba klarinet. No a jelikož můj tatínek byl vždycky jako velmi podporující po všech stránkách, jak mý ostatní sourozence podporoval, tak mě taky, tak nelenil a zajel do Semil do bazaru a koupil mě pod stromeček klarinet a přihlásil mě do Zušky. A já jsem od 1. ledna začal chodit na základní uměleckou školu.
0: A kolik ti bylo let?
1: To mě bylo asi 6 nebo 7, to jsem byl opravdu malej. A pak jsem přešel do Jilemnice k panu učiteli Horáčkovi a ten řekl, hele, tohle by mělo smysl a začal se mnou jako pracovat víc než normálně. Pracoval s ostatními dětmi, jako, který to měli jako koníček. A dali jsme si za cíl tu konzervatoř. No a to potom vyšlo. No a potom na konzervatoři jsem studoval a jak už to tak bývá, tak mladí kluci spíš než do školy radši chodí do hospody, že jo. A
0: nepovídej.
1: A tak jsem se tam snažil dělat dojem na jednu studentku operního oddělení a snažil jsem se jí zaujmout, že jsem zpíval. Měl jsem v sobě pár piv a tak jsem se nestyděl a poslouchal jsem tehdy Pavarottiho a takový ty operní evergreeny, nic jsem neznal, myslel jsem si, že jsem tenor. Takže jsem zpíval tenorový árie, který jsem měl oposlouchaný, no a nějak.
0: Zpíval jsi v originálních tóninách?
1: No to nevím, to asi ne. No asi ne. Abych byl upřímný, tak v té době jsem o opeře vůbec nic nevěděl, v životě jsem na opeře v divadle nebyl. No a co čert nechtěl, tak druhý den tato studentka to řekla svý profesorce, což byla paní Jitka Soběhartová, která vedla operní oddělení.
0: Ano.
1: Ta si mě pozvala na, řekněme, konzultaci, nebo spíš byla zvědavá, no a ještě ten den mě poslala do Palfiovského paláce za profesorem Brabcem a ten si mě hned vzal do svý třídy. Takže jsem
0: bez přijímaček, bez
1: přijímaček, ano. Měl jsem najednou 2 obory, to bylo na začátku 2. ročníku.
0: To ti bylo kolik? Tak ti bylo 16?
1: To mě bylo 17, protože já jsem v září. To bylo na začátku 2. ročníku, no a potom ta opera mě prostě chytla od začátku. Je to divný říct, ale nějak mě to šlo samo od sebe, automaticky, daleko lehčejc než ten klarinet, který opravdu vyžadoval hodiny a hodiny cvičení.
0: Což zpěv se ani vlastně nemůže, že jo? Protože bychom se unavovali moc.
1: Přesně tak, což mě taky vyhovovalo, protože já jsem od přírody takovej pohodlný člověk. A pak najednou přišla nabídka, tenkrát to byl školní projekt, vlastně bylo to ku příležitosti 200 let Pražské konzervatoře, tak udělali tenkrát koprodukci s Plzeňským divadlem. A byly to 2 jednoaktovky, Ženitba a Gianni Schicchi. A přijel tenkrát pan šéf Jiří Pánek a pan dirigent Štrunc na Pražskou konzervatoře, dělali takový hromadný předspívání a mě si tam vybrali na jednu drobnější roli. A tím jsem se dostal do divadla, pak jsem se tam chytil, nabídli mě Mazeta, už to jelo,
0: jak to bývá.
1: No a na klarinet nebyl čas, tak jsem zůstal u opery takhle.
0: A ten klarinet si vlastně dostudoval, nebo si
1: ne,
0: ho úplně zůl nechal?
1: Úplně jsem to nechal. Ani tu operu jsem nedostudoval. Já jsem utek do divadla.
0: Tak to je dobrý.
1: Já jsem nebyl moc studijní.
0: Počkej,
1: typ.
0: Takže ty jsi bez vzdělání.
1: Já jsem bez vzdělání. Já
0: ty,
1: nemám
0: máš ukončenou, ty máš ukončenou 9. třídu.
1: Ano,
0: ty máš základní
1: tak.
0: vzdělání.
1: Já mám základní vzdělání.
0: Takže nešel jsi pak na HAMU nic, vysoká
1: ne,
0: škola,
1: ne? Já jsem tenkrát byl na konzervatoři a těch nabídek bylo čím dál tím víc. No a řekl jsem si, tak proč se tady mám, protože jak už to tak bývá a nemám to profesorům za zlý, prostě chtěli, abych byl ve škole, když jsem studoval.
0: No, logicky, ano.
1: A já jsem se musel rozhodnout, jestli budu v divadle a začnu pracovat, vydělávat si a budu brát ty nabídky, které chodily, anebo budu ve škole a budu poslouchat, jak se to dělá teoreticky. No, já jsem si vybral, že půjdu do toho divadla.
0: No tak, vidíš, to jsem vůbec nevěděla.
1: No.
0: Tak to je dobré. Odvážný krok. A uvažuješ někdy o tom, že by si z budoucnu nějaké vzdělání dokončil? A ne třeba pěvecké, ale třeba nějaký jiný obor by tě i lákal?
1: Uvažoval jsem o tom, ale poslední léta jsem tak, zaplať pánbu, musím to zaťukat, jsem tak pracovně vytížený. Plus s rodinou, kdy máme 3 malé děti, jako není času na zbyt a už jenom ty role, které se musím učit, tak se učím většinou po nocích, protože na to prostě přes den není čas. Takže doplňování vzdělání do toho nějak nezapadá. Možná potom, jak se tomu říká, na starý kolena ta...
0: Jasně, na stará kolena.
1: Na starý prostě, kolena, jakou tu školu pozdního věku nebo...
0: Jo, univerzita třetího
1: univerzita
0: věku.
1: Třetího věku.
0: Ano, ano.
1: Možná
0: no,
1: potom.
0: To plánuješ hodně jako dopředu, to je za nějakých 40
1: jednou,
0: let,
1: užu.
0: Ne? No tak to myslím, že u těch basistů ani tak často nebývá, ne? Tam vy máte výhody proti sopranistkám a tenorům, že
1: pravda,
0: vy si tak jako lebedíte v těch spodních polohách. Tím to nechci nijak snižovat, chraň Bůh, to ani náhodou, ale přece jenom nejdete tak exponovaně.
1: No, jdeme, ale máme výhodu v tom, že vlastně proti tenorům a sopranistkám, co jsem takhle jako odpozoroval, tak vy sopranistky a tenoři používají většinu rozsahu artificiálně vytvořenou, kdežto my baritoni a basisti vlastně vycházíme z toho naturálního rozsahu hlasu a jenom třeba ty vejšky potom nějak nakrýváme a dovopíráme, aby jsme doladili, nebo doladili, hloupý slovo, ale aby jsme se dostali i do jiných poloh, které nejsou tak přirozený. No.
0: Je teda fakt, že vy si odkašlete a jste rozespívaný, veď?
1: Jo, ano. To je pravda.
0: Ty jsi mě otevřel tolik takové množství témat, že teď nevím, na co se ptát dřív, takže teď necháme chvilku povídání. My jsme si na začátku pouštěli naprosto fantastickou záležitost, a to pana Richarda Nováka.
1: No,
0: tímto výběrem, protože ty jsi dramaturgem dnešního pořadu, tímto výběrem jsi mi udělal obrovskou radost, protože v úvodu našeho pořadu zaznělo úžasné Facut Ardeat Cor Meum z Dvořákova Stabat Mater v podání nesmrtelného prostě Richarda Nováka. Byla to nahrávka z roku 1982, kterou řídil Zdeněk Košler. Je Richard Novák tvůj vzor?
1: Je to jeden z mnoha mých vzorů. Mám ho strašně rád a strašně si ho vážím. Je neuvěřitelný. Já jsem bohužel neměl tu možnost se s ním nikdy osobně potkat, ale znám jeho písňovou tvorbu, oratorní a plus samozřejmě jeho nesmrtelného Kecala a tak dále. Když jsem se Kecala poprvé učil, tak kde jinde.
0: Jasně, ano.
1: Protože přeci jenom, ať obdivuju pana Hakena, jaký úžasný umělec to byl, tak přeci jenom, co se Kecala týče, tak přeci jenom ten Richard Novák je podle mě takovej v tom stvárněnější, bodřejší,
0: vesničtější.
1: Vesničtější, nemyslím to zle, ale sprostší. Pan Haken byl takovej kultivovaný člověk a pan Novák tomu dal takovou tu vesnickou bodrost a to se mně v tom moc líbí. Takže
0: to byl Richard Novák, ale my si teď pustíme něco dalšího. My si teď pustíme árii Žalářníka z opery Dalibor Bedřicha Smetany a zpívá další fantastický český basista. Kdo to je?
1: Jaroslav Horáček.
0: Výborně.

dnes večer ztratil se a zmizel. Bez stopy propadnul se sem. Ten měšec a ten list jsem našel, na kterém stojí

0: Dozněla nám árie Žalářníka z opery Dalibor Bedřicha Smetany. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Jaroslav Krumholz a zpíval vynikající český basista Jaroslav Horáček. To vše podle výběru mého dnešního hosta pořadu Na osobní notu. Dnes je se mnou ve studiu basista, solista Národního divadla Jan Hnyk. Honzo, já jsem se chtěla hlavně zeptat, co ta operní diva, co tě přivedla k tomu, jste stále v kontaktu, nebo jste spolu třeba, nebo ta spolužačka, víš, co tě přivedla k tomu?
1: Ne, vůbec ne. Tadleta,
0: to byla jenom taková,
1: to byla
0: spolužačka, jak jsi říkal, která... že se na ní snažil udělat dojem.
1: Ano. My jsme se vlastně v podstatě znali jenom hrozně málo, protože jsme spolu kamarádili, neměli jsme žádný poměr, nic takovýho. A ona potom odjela do Austrálie studovat, pracovat, brigádu, nevím, slehla se pod ní zem a od té doby jsem o ní nikdy neslyšel, takže...
0: Takže někdo do ti totálně změnil život a pak zmizel.
1: Jo, ano, přesně tak.
0: To je krásný. Dobře, Honzo, nemohu se nezeptat. Ty jsi říkal, že se učíš po nocích, protože zaplať pánbu, přes den na to není čas, ale dost často po nocích také říkáš, že takzvaně ponocuješ, ale ne kvůli učení, ale kvůli svým třem synům.
1: Ano, to je pravda.
0: To jsou prý pěkný raubíři.
1: Co jsi řekla, ale ještě velice mírně. Jsou to zlatíčka, ale prostě zaplať pámbu, ale i občas, já nevím, jak to teď říct, zaplať pámbu, ale narodili se nám prostě tři úžasný, super energičtí kluci hned za sebou během covidu a jako skloubit to s povoláním operního pěvce je dost často velmi náročný, protože jak fungují tyhle ty zákony schválnosti, tak i tady funguje, že třeba když se potřebuji vyspat, mám důležitou premiéru nebo koncert nebo nějaký důležitý představení, tak oni prostě spát nehodlají. Nikdy zákonitě vždycky vstávají ve 4:30 nebo tak a celý den jsou ultraživí a prostě i když se žena snaží mě jakkoliv vycházet vstříc a nechat mě odpočívat, tak s nima to prostě jako reálně moc nejde. No.
0: Ono se říká, že za každým úspěšným mužem hledej skvělou ženu a tvoje žena, myslím, že je teda jako číslo jedna.
1: Ano, moje žena je opravdu Wonder Woman.
0: Přitom ona měla také našlapnutou na pěveckou kariéru, jestli se nepletu, jestli
1: je
0: si to správně
1: tak,
0: pamatuji.
1: Je to tak, dokonce ukončila vzdělání jako bakalář umění na HAMU u paní profesorky Hayashiové. No ale potkala mě a měli jsme tři děti. A to prostě s tím, aby zkoušela nějakou kariéru, moc nejde dohromady. No.
0: Jasně, protože vy máte syna a pak hned přišla dvojčata.
1: Ano,
0: to tak?
1: Přesně tak.
0: Mohu prosím tě trošku z tvého osobního života a z Facebooku?
1: Jistě, prosím.
0: Já jsem se nesmírně bavila jednou nad vaším videem, na kterým se, myslím, bavila celá řada našich kolegů. Kdy jste ráno vstali a ty si říkal, že bylo nějak podezřelé ticho. A pak jste zjistili, můžeš to prosím převyprávět,
1: jo,
0: jak to bylo?
1: To bylo... jestli se nepletu, teď co vím, tři, tak to už budou dva roky zpátky. Bylo to někdy v zimě nebo na jaře a většinou právě bylo normální, že naši synové vstali kolem 4:15 ráno a začali nás otravovat nebo tak. My jsme si s nimi třeba chvilku hráli a když byli hodní, tak jsme si se ženou ještě tak jako zalezli a ještě se třeba snažili si ukrást hodinku a půl k dobru, ještě něco naspat. No a jednoho tohodle toho, myslím, že to byl únor, tak únorového rána, jsem se vzbudil tak, že za mnou přišel náš nejmenší syn, nebo nejmenší z těch dvojčat, on je o 4 minuty mladší než ten druhý, a byl celý od hlavy až k popaty mokrej a hnědej. Já jsem v tu chvíli, když jsem se vzbudil, tak jsem se bál nejhoršího, zaplať pánbu, nejhorší se nenaplnilo, bylo to kakao. A tak jsem samozřejmě vystartoval z postele, běžel jsem do horního patra, protože máme mezonetový byt a už vlastně v předsíni jsem viděl, jak se ze zhora valí voda po schodech. A nebyla to čistá voda, všude po stěnách to teklo. A když jsem vyběhl nahoru do kuchyně, kterou máme vlastně spojenou s obývákem, tak tam na zemi bylo 5-6 cm stojatý vody. A celý koberec byl posypaný směsí kaka, rozlámaných těstovin, oříšků, mouky a tak dál. To gauč tím byl pokrytej. A když jsem vešel do koupelny, kde je umyvadlo a záchod, tak tam to vypadalo, jak kdyby opravdu bouchnul septik. Protože naši synové, byť jsme měli kuchyň jako každý rodiče, který mají takhle malí děti, zabezpečenou všema těma magnetickýma zábranama proti otvírání kredence a tak, tak oni to vylomili. Nevím, jak se jim to povedlo. A vlastně vytáhli největší šuplík, kde měla žena veškerý potraviny na vaření, jako kakao, rýži, a těstoviny a tak dál. No a napadlo je, že nám uvaří polívku. Takže vymotali.
0: Takže úmysl byl dobrý.
1: Úmysl byl dobrý. Vymotali do záchoda 3 role toaletního papíru. Vylili tam kilovou sklenici arašidového másla plus balíky těstovin, právě onoho zmíněného kaka a začali splachovat. A jak to neodtýkalo, tak se to valilo ven a jim se to líbilo, oni si v tom hráli, pak ještě pustili bidet, takže to tam stříkalo jako fontánka v parku a tak nám vytopili byt, no.
0: A takže sousedé pod váma taky je to...
1: Zaplať pánbu, to nateklo jenom do našeho spodního patra. Takže zaplať pánbu za mezonet. Zaplať pánbu za mezonet, ano.
0: To video, co jste dávali na Facebook, bylo neskutečný. Jak tvoje žena docela ještě v klidu tam prostě jela po těch schodech.
1: To video bylo natočené až asi hodinu a půl po tom, co jsme uklízeli, protože kdyby to natáčela rovnou, tak já, ať se snažím být kultivovaný člověk, tak tady v té chvíli mě to opravdu nešlo a spoustu nepublikovatelných slov lítalo vzduchem.
0: A mně se líbilo, jak ta dvojčátka tam seděla dole a takhle prostě skrčená úplně a ona, a vy tam seďte a mlčte.
1: Ano. Ano, ono tomu taky předcházelo to, že vlastně o 2 dny předtím, než se stalo tohleto, tak následovala trošku mírnější, ale taky hezká eskapáda a to bylo to, když objevili v kabelce mé manželky lahvičku s červeným lakem na nehty a ten nejstarší syn se rozhodl, že ty malí 2 trošku zkrášlí. A já jsem do té doby netušil, kolik toho laku v té lahvičce malý může být, protože on nejenže jednomu pomaloval komplet celou hlavu, druhýmu komplet celý obličej, ale namalovali si ještě ručičky a nožičky a všude to plácali. Takže naše manželská postel, podlahy po bytě, jak tam běhali a tak dále. A to stihli během asi 3 nebo 4 minut, kdy jsme si snažili dát nahoře kafe. A zase byl tam podezřelý klid, tak jsem se šel podívat a tohleto. A 2 dny na to ještě elevovali. Lejš.
0: On totiž vždycky, když je podezřelý, když je klid, tak se vždycky děje něco jako špatného.
1: Prostě. Je to tak.
0: Dobře, já myslím, že po takovýchto příhodách se nedá udělat nic jiného, než si pustit nějakou hudbu.
1: Prosím.
0: Máme tu Samuela Raimiho, Sondlo Spirito Kenega, z Bojitova Mefistofela.

0: Dozněla nám árie z opery Mefistofeles Ariga Boita Sonlo Spirito che nega a zpíval nedostižný basista Samuel Raimi. Myslím si, že to je z jeho CDčka Schůzka s ďáblem.
1: Myslím, že ano.
0: Krásný výběr árií. A já si poslouchám s basistou Janem Hnykem. Honzo, tuto árii si určitě nevybral náhodně. Že tuto roli máš už za sebou?
1: Ano, ano, je to tak.
0: Jaké to bylo udělat si takovouhle kládu?
1: No, upřímně, já jsem tenkrát, když mě Tomáš Ondřej Pilař, který mi dělal šéfa v Plzni, potom přišel do Budějovic a když mě potom s touhle nabídkou zavolal, tak jsem byl samozřejmě příjemně překvapený, že ve mně viděl, nebo že ve mně chtěl vložit takovouhle důvěru, ale na druhou stranu přeci jenom se snažím řídit radama, ať profesorů nebo starších kolegů a prostě nepřetěžovat se a nebrat zbytečně velký role zbytečně brzo. Ale je pravda, že konkrétně tato role vlastně od té doby, co jsem se nějak hlouběji ponořil do opery a začal zpívat, tak přesně viděl jsem tuhle tu inscenaci ze San Francisca se Samuelem Remy a Gabrielou Beňačkovou, tuším z 87. A to mě úplně přikovalo k židli a strašně mě to zasáhlo a říkal jsem si, tak tuhle roli jednou chci zpívat. No a najednou mě s tím zavolal Tomáš Pilař a potkalo mě to ještě před 30, tak jsem si říkal, jako, že to musím hodně zvážit. A dost dlouho jsem se rozhodoval, vzal jsem to k našemu Studileiterovi do Národního divadla, k Marku Pincovovi a snažil jsem se tou rolí nějak projít, ale de facto jsem byl příjemně překvapený, protože já nejsem žádný profondní bas. Já mám spíš tu devízu nahoře v těch vysokých notách a v té dramatické poloze a najednou, když jsem to zkusil, tak se mě tenhle ten part zpíval neskutečně lehce.
0: Mm-hmm.
1: A vzpomněl jsem si tenkrát na mýho velkýho guru, kterýho jsem tenkrát potkal, když jsem byl v Curychu, to byl Matti Salminen a to byl taky velká basová legenda. A ten mě říkal, víš, dobře posazený forte je snažší a zdravější pro ten krk, než špatně udělaný piano, tak radši zpívej na hlas a stahuj to, až to budeš umět.
0: Jako.
1: To v mém případě platí. No a tak jsem potom na tu roli kejvnul a doteď jsem za to strašně rád. Zajedno jsem strašně vděčný, že jsem tuhle nabídku dostal a ještě vděčnější jsem, že právě tu operu dělal Tomáš Pilař, protože můžu říct, že bez ohledu na tom, že jsem se na tom podílel já, tak to bylo za mě nejpovedenější operní představení, na kterým jsem se mohl podílet, protože jak po vizuální stránce, tak po hudební spolupráci s ostatníma kolegama a tak dále, to bylo neskutečný dílo, který mělo hroznou hloubku sílu stran symboliky, stran prostě scénografie a tak dále, že znova říkám, bylo to to nejlepší, na čem jsem se mohl kdy podílet a jsem za to hrozně vděčný.
0: Já jsem toto představení viděla, když bylo na festivalu opery v Praze, ve Státní opeře. Nespíval si tehdy ty, ale tvůj kolega František Zahradníček. Já jsem na to vyrazila s mojí dcerkou, který bylo 10 let a ta byla úplně unešená. A musím ti dát jenom za pravdu, to byla tak výjimečná inscenace po vizuální stránce, ale i to, tam jsou docela náročné sborové scény a velké sborové scény.
1: Ano.
0: A přeci jenom sbor v Českých Budějovicích je vynikající, ale není tak velký.
1: Ano.
0: A tam to vůbec nevadilo.
1: Nevadilo.
0: Jak herecky, jak prostě tak hlavně i zvukově s hudebním nastudováním, bylo to uchvatný.
1: Ano.
0: To byl skvělý zážitek.
1: Ano.
0: Takže věřím, že to bylo, účinkovat v tom muselo být něco naprosto výjimečného.
1: Absolutně fantastický.
0: Pojďme teď ještě k tvým dětem. Vedete je k hudbě?
1: Ne.
0: Dobře, tak to byla rychlá odpověď.
1: Ne. Jo, samozřejmě jsou tím trochu nasáklí, jak já doma tu
0: třeba
1: převážně
0: nejde,
1: operu,
0: jo,
1: nebo tak
0: jinak,
1: poslouchám, no. Nebo přesně zpívám si, nebo tak. Tak oni se snaží zpívat taky. Mají rádi Pavarottiho, jak dělal ty koncerty s Pavarotti and Friends, mm-hmm. Tak tam bylo třeba ty italský písně jako Funiculi, Funicula, tak to jsme měli období, kdy to doma jelo od začátku, od rána do večera a oni to furt skákali na gauči a řvali tohleto v kočáru.
0: No jo, tak tam je dobrá energie v té písničce tohle.
1: A jako mají to rádi. Nejstarší syn, když jedeme autem, tak většinou říká, tati, pust mi toho prodanýho nevěstu. A má rád právě vstupní scénu Kecela, když zpívá všechno je hotovo, všechno je hotovo. A tak to si tak jako
0: A byli už na to by v divadle se podívat?
1: Ne, zatím ne, protože naše děti jsou takový malý, energický uzlíčci, že si myslím, že kdyby jsme je vzali najednou, byť třeba na dětskou operu nebo na něco takového, tak by opona šla ještě před předehrou dolů. Protože oni neudrží absolutně pozornost. Oni prostě zatím to v sobě nemají. Toho nejstaršího jsme vzali jednou na tu Truškovou Rusalku do Státní opery a vydržel první jednání, ale když pak viděl kolegyni Ježebabu v bife
0: o
1: pauze v kantýně, tak si nedal ani dort a chtěl rovnou domů, takže...
0: No tak vidíš, takže... ale třeba by Ježebaba zabrala doma.
1: No, to mě nenapadlo.
0: Musíte jí zvát častěji.
1: Ale pravda, to už je asi před rokem. Teď už je trošku otrkanější.
0: Teď už by možná měl na háku, viď? Dopřáváš někdy své ženě volné chvilky asi sám s těmi třemi ďáblíky?
1: Já myslím, že kdybych to nedělal, tak se mnou buď to žena rozvedla, nebo už by si hodila mašly, protože opravdu je to občas cufíl. Takže moje žena ráda chodí do posilovny, dělá fitness, udělala si rekvalifikační kurz na výživovou poradkyni a osobní trenérku, takže chodí často cvičit. Takže máme takový směnný provoz. Když já přijdu z divadla a žena už toho má nad hlavu, tak jí řeknu, miláčku, zbal si věci, a jdi se vyvětrat. A ona jde do posilovny, tam upustí energii.
0: A je vidět, že to nesmírně prospívá, protože já tvoji ženu znám a je teda nesmírně krásná.
1: To je pravda. To je pravda.
0: A když ty můžeš relaxovat, když se najde nějaký ten okamžik a nějaká ta chvilka, jak relaxuje Honza Hnyk?
1: K nelibosti mé ženy, moje nejoblíbenější, nebo moje záliby jsou jedny z těch nejmín zdravých, takže moje záliby jsou dobrý doutníky, dýmka a skotská whisky.
0: Výborně.
1: Nepřeháním to, ale taky se nějak nežinýruju.
0: A to jsou témata, která mě velmi zajímají, takže pojďme si teď dát nějakou krásnou hudbu a pak si budeme povídat o doutníkách.
1: Výborně.
0: Máme tu árii, která je podle mě taky ikonická pro basový obor, o Isis und Osiris. Je to z kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta a zpívá německý basista Kurt Moll.

0: Poslouchali jsme árii z opery Kouzelná flétna, nebo možná lépe řečeno ze Singspielu, Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, árii Sarastra z prvního dějství, myslím, že je z druhého dějství, nám zpíval německý basista Kurt Moll. A ptala jsem se toho nejpovolanějšího, jestli to bylo první nebo druhé dějství, basisty Jana Hnyka. Honzo, my jsme v minulém vstupu našem povídacím načnuli tvé relaxační metody, které nejsou příliš zdravé lidskému tělu a hlasu to nevadí. A ty si řekl, že to je dobrá whisky, doutníky.
1: A doutníky a dýmka.
0: A dýmka. Prosím tě, dýmku si představím většinou u nějakých mužů v pokročilejším věku, a ne takhle u mladíka jako si ty. Jak ses k tomu dostal?
1: Já ani nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale já jsem odjakživa takovej trochu staromilec. Mně připadá, že jsem se narodil do špatné doby, protože já moc se nezžívám s těmi trendy, které teď hýbou světem. Teď mi připadá, jak mám i děti a když třeba jedu tramvají a vidím tam 3-14-letý holky, jak si spolu povídají, tak byť budu teď znít jako stařík, tak já jim vůbec nerozumím, protože ten svět je tak rychlej a mě to moc nevyhovuje. Takže já jsem spíš takovej ten patřící do staré doby. A doutníky, nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale vlastně ano. Moje žena všeobecně tabák a tyhle ty věci nemá ráda, ale říkala mi, když už teda kouříš, zkus něco pořádného. Tak jsem šel, koupil jsem si kubánský doutník a ona doufala, že se z toho stane sváteční záležitost a já jsem tomu absolutně propadl. Začal jsem si o tom zjišťovat, jak se takový doutníky vyrábí, kolik úsilí a vlastně zručnosti a vědomostí to obnáší vlastně něco takového vyrobit, protože člověk si myslí přesně, někdo pozbírá nějaký listí a smotá to a pak se to prodává. A tak to není, protože ty listy se různě blendujou.
0: Co to znamená?
1: Z různých odrůd se skládají, že vlastně rostlina Nicotiana rustica nebo Nicotiana tabacum, což je vlastně tabáková rostlina, tak má přes 7000 odrůd. A oni z těchto těch odrůd podle toho, kde vyroste, za jakých podmínek, v jaký půdě, jak dlouho ji fermentují, protože tabák je jedovatý, když se nevyfermentuje, takže se musí nejdřív usušit, pak fermentovat a pak stařit, aby se z něj dostal čpavek a ostatní jako látky, které jsou neprospěšné, tak vlastně to trvá spoustu let a třeba jeden doutník projde až 400 párů rukou, než se dostane ke spotřebiteli.
0: A jak to dlouho trvá?
1: Právě to, já třeba doutníky, které běžně kouřím, tak jsou většinou od 6 až 17 let starý. Že ten doutník, než se dostane ke spotřebiteli, tak přesně třeba ten tabák 2 roky schne, potom se 5 let fermentuje, potom se 7 let ještě ten doutník se ubalí a pak se třeba 7 let nechá dostařit.
0: To je úplná vzácnost.
1: Je to úplná vzácnost, no, přesně tak.
0: A můžu se zeptat, kolik pak takový doutník jeden stojí?
1: Od stovek korun po 2-3 tisíce.
0: Tak to mě přijde ale strašně málo za tolik úsilí a tolik práce a energie.
1: Je to tak. Právě proto je to takový svátečnější a není to jako dát si cigaretu během čekání na zastávku. Chce to rituál, chce to hezký prostředí nebo hezký prostředí, hlavně klid. Takže ten doutník přesně, já to beru jako tak, že je to taková meditace, takový zastavení, protože já si u toho sednu, dám si buď to skleničku skotský nebo dobrý čaj nebo kávu nebo jenom vodu a teď si ten doutník zapálím, ostříhnu, ono to prostě trvá.
0: To jsem
1: trvá.
0: Se chtěla zeptat na to stříhání, proč se to dělá?
1: Ten doutník je zavřený.
0: Něčím?
1: On by netáhl, on je nahoře uzavřený, musí se do něj prostě udělat díra, aby to táhlo skrz. Takže tak, pak se to pomalu, v angličtině se tomu říká toasting, že se musí jako otoustovat ten doutník, aby se spojil vázací a krycí list, aby to hořelo rovně. Potom se to teprve připálí a potom se to hodinku, 2 až 3 pokuřuje. A člověk u toho relaxuje, odpočívá.
0: Čte si krásnou knihu,
1: čte si knihu. No, já se většinou u toho učím, protože já mám ještě tu výhodu, že skrze tuhle tu mojí neřez jsem se seznámil s majitelem obchodu e-trafika a ten je shodou okolností pár ulic od místa, kde bydlíme na Vinohradech. A když jsem si mu stěžoval jednou při nákupu doutníků, že se nemám přes zimu kde zakouřit nebo tak, tak mě dal klíče od soukromého doutníkového klubu. Takže já, když dohlídáme děti a potřebuju se učit, tak si odejdu pár ulic dál.
0: No to je úžasný.
1: V noci se zavřu do klubu a ten je ještě v přízemí činžovního domu, takže tam nikoho neruším a můžu tam třeba do 11 do půlnoci zpívat. Do toho si dávám doutník a odpočívám.
0: Je
1: to fajn.
0: Ten doutník, tak je to něco, co si dopřáváš denně, nebo je to spíš
1: párkrát za týden.
0: Párkrát za týden.
1: Žena by si přála, aby to bylo tak jednou za měsíc, ale je to tak 4x týdně. A když není doutník, tak je dýmka.
0: A dýmka tam se, prosím tě, tak dýmka tam se zase, tam se cpe něco, viď? A
1: taky tabák.
0: A taky tabák, ale ten taky probíhá takhle složitýma úpravama?
1: Taky, a dýmkový tabák je ještě jiný, ten je většinou lehčí, ale ten se zase třeba smaží, udí.
0: Smaží, jako opravdu smaží?
1: Opravdu smaží.
0: Jako na pánvičce?
1: No, v takových kotlích velkých.
0: Aha.
1: Právě tam jsou ještě úplně jiný procesy výroby toho tabáku, pak se to lisuje, různě se to motá do takových jako lan, nebo do takových cihel vyloženě tvrdých, který se pak krájí a drolí. To je zase úplně jiná. Ať doutníky, tak dýmky, to je na hodiny a hodiny povídání.
0: A máš doma jenom jednu dýmku, nebo jich máš víc
1: druhů? Mám jich asi 7 nebo 8.
0: Uh-huh. Tak asi je to i dobrý typ vždycky na dárek pro tebe, ne?
1: Ano, ano, přesně.
0: Honzo, tak to bylo krásné vonavé povídání teda teď. Pojďme, my jsme na začátku této sezóny, ale na konci našeho rozhovoru, tak mi ještě pojď říct, co tě v této sezóně čeká a v čem tě můžeme vidět a slyšet.
1: Tak já jsem se přes prázdniny připravoval na vstup do právě Sarastra v Kouzelné flétně v režii pana Morávka ve Stavovském divadle pod Národním divadlem, kde budu debutovat jako Sarastro, a do toho jsme v Brně začali zkoušet 17. srpna Aidu Giuseppe Verdiho. Já už s Aidou mám zkušenost ze Státní opery, ale dřív jsem tam dělal Krále. Tentokrát mi právě v Brně budu debutovat jako Ramfis v inscenaci paní režisérky Magdaleny Švecové.
0: A můžeme tě vidět jenom v divadle, nějaký koncerty třeba nebo něco, nebo chceš o tom mluvit?
1: Můžu.
0: A kromě divadel můžeme tě vidět také třeba v nějakém koncertním repertoáru?
1: Teďkon mě čeká věc, na kterou se strašně moc těším, a to bude v březnu příštího roku. Budeme připravovat s panem dirigentem Jakubem Hrušou a Bamberskými symfoniky Dvořákovu Stabat Mater. A budou to dva koncerty, jeden v Bamberku a druhý potom v Musikverein ve Vídni.
0: No tak to je nádhera. Honzo, já ti moc děkuju, že jsi dnes přišel. Moc ti držím palce, ať jsi hlavně zdravý, ať si uchováváš i duševní zdraví.
1: Děkuju.
0: A ať děti rostou také ve zdraví a ať se trošičku sklidňují. Abyste je se svojí paní krásně zvládali, a držím ti palce, ať ti to dál zpívá. Budeme se těšit na setkávání. S vámi se také loučím od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Na závěr si pustíme valkýru Richarda Wagnera a basistu Hanse Hotra. Krásný zbytek dne vám přeje Mirka Časarová a
1: Jan Hnyk. Děkuju za pozvání.

0: na osobní notu. Ladíte Klasik Praha. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.